svar. Det som når, det som når, det som boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Steinet svet se nesekiram, se na dere min naprema širam. Se po svoji pameti odločam, no rostoplovam priporočam, če želi si kdo od vas.